0: Čansa je potekin sečo oktobra, džen jednoty nimskeje. Niko troškuli je tuton džen před 60 letami sobu doživiu druze nemža so hižo na to dopomnič, že kež bych odede snanošče přemode. Abo z cua hiš nic nasvědče, Matejo, doboranje, vítaj.
1: Ja například, doboranje. A je čera, poladame najprv raz na to, respektivně dženca, poladame na čerauši pjat, to je sakský minister za bobsvět a ratostvo Georg Ludwig van Breitenbuch, ulbno vokres Elen Jenšec opytal a s ľudžimi tak menované krajny rozmluvie vo šelakých témach porečal, po viacorých stáciách serbskej končinie přeprosil na rozmluvu do Nuknichanskej baraky, čiž by Bettina Wenderutová za nás podla a ona nám o tym rozpravia. Klement Schmidt je so z tému zabíral, kotre možnosť, že dženci žiđen dávaja staré fóta restaurovač. Ich je tujšto, to môžu vám hižo riec. A kajž so rúni, že prajva Blanka je dženca, šako sviate džen, čero dla, o tým vám dženca rano dundak poveda, předuším džesčom, kociš, teda ište nebyť u nasvieče, ale konci dženia so přivšim športuje, tak tiež dženca, džesčo, kak, zoniče od Jana Reoria za džesač menšinu.
0: A co wie so paladame tisch na vietro po sledovacej štučce 7 po 6 dobranie, vítajte.

Spočatk novembra leta 1901 a 1906 je so svojba Kraužic z Židova tu v Budyšini na puč podala, a to z jednej z prvních videokamerů, když ľudia tedy takhle mějachu, z Židova přes Graubalsku hore do města, přes bohatu Lausku do staroměsta a všetko jsou ze svoje kameru zapopadnili, všetko dokumentované, z džensnějšího vida nemožeš si tole hižo predstajč. A tuž vobladajče si dokumentáciu namakače tutu ve internetče. A to nie je jenička, tež po takým zapodáče Budyšin staré miesto, 1909, abo 1909, potom so najšelakorýše dokumentácie jevia.

0: A netko na posljednji slišit će naše povijest će srpskim rozglasu.
1: Srpski rozglas. Povijest će. V studiju Matej Ciš.
2: Dobranje. Sakski minister za obcvit a ratarstvo Georg Ludwig van Breitenbuch je so čera z nekak posta ratarjemi a hajnikami regiona zetkav, so by so z nimi vo aktualnych temach rozmovjav. Nuchničanske baratce diskutovachu mjezdruim, kak moža ratarjam byrokratiske zadžoki voložič. Tež vo vysokých pvačiznach za čirivo, nojenských postajenjach, nízkých pvačiznach za mloko a vo zmenach hojnfarskim pravje, što jež nastupa celenje veľko, oni diskutovachu. Do toho by minister van Breitenbuch ruč deko v Rheinze a smolic biostatok Nuknice vopytal. Kak moža menšinova reče tež ve vukubvanju a pouvanskim živenju svoje krute miestno vopkovač a kak moli šule předovzača a menšinova zromadženstva při tým romadže dživač, s tutými prašenjami zabiraše so dživové zjednočenstvo FUN na svojim 8. letnym skadžovanju minenných dňach belgijským Eupenje. Kubvanska referentka Katrin Suchec-Čísvalková a referentka za Modžinu Maria Teresa Kraužic z tej Serbu na seminárie zastupovali. Tak podpieraja Serbia namovu FUN, so maja sa menšinové reče, ľadajú na ukubvanie ve odpovedných krajach lepie zapšieč. Bivé vodže sú čera zanirované vobydlarské dvornišťo za sovotorili. Pomniko škitanom tvarje sú netko tež mieščanská biblioteka a rumnosťe za zariadovania. Tak skiči sa prichodne tež miestno za čítania a vústajence. Přiušiem ostane dvornišťo nadal dvornišťo s poskytkami za pasažíru. Od konca leta 2020 sú bivé vodže tvarili, pričímž pivotorienie dvornišťa popravom hižoloni plánované. Ale mjezdrujem sú tvarské zmylky na zapozdženiu vina. 8,2 milióna euro je přetvar pvačiu, zviazk a kraj Sakska stejúc fonga za štruktúrnu zmenu spichovávoj. Čornom Koumcu záhy sa dženca na areálu krabatového mlyna bio domkovanky s dobom tež krabatový týdžin. Tovarstvo Krabat přeprošuje hosti v prichodných dňach na najšelakoriše zariadovania v regióne mies Vojorecami, Kamiencom a Budyšinom. Usmerjene sú tute na serbsko-nemské korenie a maja živú dvorečnosť, kultúru a zromanosť sposredkovač. Tež regionálne špeciality sú krúto obstatk programa. Krabatový týdžin odmýva sa hižo k 5. ráze, tež leca pod kmocistvom krajného rady udaví časa. V Blunju má sa rajkaniščo pestovanie vopšerne přetvarič a rozširič. K tomu je sokmenská rada gmeny Halštrovská hola znova uznova. Projekt celkonie niedže 80 000 euro pvači, z čo so 70% z líderového programa spichuje. Planovanské a tvarské dživa převza firma z okoline. Mezujem tam rajkaniščo z vodu a malým bazénkom na stanie, travník, ploty a obvoženia so ponovia. Najpožišo k letu v meji maja tvarské dživa zakončené byč. A to bych o naše povieste, kýž namakače tiež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca ráno hišče tušto mročilo na nebiu, ale biehu doponia sa potom slunco předrie a hač do večera svieči krásny nazemský džen. Při pšivšim hišče nímale lečných temperatúrach hač do 22 stopňu nás očakuje. Júce za to zaso viace, viele mročilo, dále převážne sucho, maximálne 20 stopňu.
0: Aha. Potom som ja to prede opak prajva, dokež moja app je mi pokazala, že dženca převážne pomročeno.
2: Tvoja app nešto iné ešte pokazáš, moja.
0: No hej, ja mám ju tu ten vetru app.
2: No hej, da dám moja sa překvapiť a potom môžeme
0: posúdžovať. Čo to je ju, ne ju,
2: popraže. Na kotru sa lepie spúšťať.
0: No da, budeme vidieť, dáme sa překvapiť. A poľadám ešte na púče, keď bu na 400 režane mes Budyšinom Vukodom a Budyšinom Zapadom, tam leža džile auta na droze, tam je so nezbožo stavo, tam potaj kým keď bu 4 po naposledmiche.
1: Serbský rozvoz.

Dženca je svobodny dżin, a to wotmeja so dojš do podawku. Kajš še hižo pala nás zonili domkowanka, bude dženca čornym koncu, a z dobom zahaja so krabatowy dny, abo krabatowy tydżin. A w tym zwisku wiacere svedženje a hinajše podawki. W hitku je dženca dworu svedžen a wolnočasny turnier. V nemských Pázlicach je rybarský svedžen při Vulkým hače, na vínu a spivný svedžen z Čedobiskec přeprošený a na vínu a rytčarský svedžen na Jakubec tverží z Nové Mordkové. Do Kulova, tam, vodmije so peča pedžesate jechanský a skakanský turnier. Čenca večo šestřich, Wot mi so nazemski koncert z Chorom Budyšin na čest Jurija Pylka a to we cirkwi Hodžiju. Do Smičkec tam započne hižo so dženca popodňu cioch, džin votyrjenych rotu, to ryka vonjove vubore, přeproša na tutun svedžen. A nimo toho môžete si obľadať program Vúžičanské rapsodie s veselom a živým zromadnosťou a to pak dženca večo na posiedomých buddhickým srbským ľudovým ansamblu pak jutce popodňu v štyrioch na samsne miestne. Šešožin si až docie a tole júli je Ingrid Rákec pokážať sa z Česka pola Vojerec.

Skupina Vusmuš, to by krotko dostit mich. A nako smetše sa potom pasit mich, mez druhým takle veselič.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Cish.
1: Dobar ranije. Sakski minister za Wobswit a ratarstvo Georg Ludwig van Breitenbuch je so čera z nekak posta ratarjemi a hajnikami regiona Zetkau, so by so z nimi vo aktualnych temach rozmovjal. Nukničanske baratce diskutovachu mjezdrojim, kak moža ratarjam birokratiske zadžuki voložič. Tež vo vysokých pfačiznach za čirivo, nojenských postajeniach, nízkých pfačiznach za mloko a vo zmenach hojntvarskim pravie, što iš nastupa celenie veľko, oni diskutovachu. Do toho by minister van Breitenbuch Roč Deko v Rheinze a Smolic biostatok Nuknice opytal. Kak moža menšinové reče tež ve vukubvaniu a povovanským živeniu svoje krute miestno vopkovač a kak moli šule předovzača a menšinové zromadženstva přitom romadže dživač, s tutými prašeniemi zabiraše so dživové zjednočenstvo FUN na svojim 8-letnom skáčovaniu minených dňach belgijským Olpenie. Kubanská referentka Katrin Suchec-Gisvaukova a referentka za Modžinu Maria Teresa Kraužic ste Serbo na seminárie zastupovali. Tak podpiraja Serbia na mou FUN, so maja so menšinové reče, ladajo na ukubvanie ve odpovedných krajach lepie zapšieč. V bývej vodže sú čera zanirované vobedlerské dvorniščo zasa otvorili. Pomniko škýtanom tvárie sú netko tiež miešťanská biblioteka a rumnosťe za zariadovania. Tak skýči sa prichodne tiež miestno za čítania a vústajence. Přiušiem vostanie dvorniščo nadal dvorniščo s poskytkami za pasažírov. Od konca leta 2020 sú bývej vodže tvárili, pričím špievotorienie dvornišča poprvom hižo loni plánované. Ale mjezdrujim sú tvarske zmylky na zapozdženiu vina. 8,2 milióna euro je přetvor pvačiu. Zviazk a kraj Sakska stejón z fonga za štruktúrnu zmenu spichovavaj. Čornem Krumcu zají sa dženca na areálu krabatového mlyna biu domkovanky s dobom tež krabatový týdžen. Tovarstvo Krabat přeprošuje hosti přichodných dňach na najšelakoríše zariadovania regione mies Vojarecami, Kamencom a Budyšinom. Usmerjene sú tute na serbsko-nemské korenie a maja živú dvurečnosť, kultúru a zhromadnosť sposvietkovač. Tež regionálne špeciality sú krúto v obstatk programa. Krabatový týdžen odmýva sa hižo k 5. ráze, tež leca pod kmocistvom krajného rady udaviča za. V Bluniu má sa rajkanišťo pistovanie v obširne přetvarič a rozširič. K tomu je sa gmenská rada, gmene Halštruska Hola, znova v uznova. Projekt cokonje niedže 80-60 euro pvači, z čehož so 70% z liderového programa spichuje. Planovanské a tvarské dživa přeuza firma z okoliny. Mjezdrujem tam rajkanišťo z vodu a malým bazenkom nastanie. Traunik, vody a obvoženia so ponovia. Najpozdžišo kletu v meji maja tvarské dživa zakončene byč. A to bych u naše dženznišče povestče, kýž namakače tež na našej strane internetče a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Išče dominuja mročele na nebju, ale biehu dopodňa najpožišo připonju so tuto potom zminu a slunca so pokaza a nám hač do večera svieči. Krásny nazemský džen při pšivšim išče nimale liečných temperatúrach nás očakuje hač do 22 stopňov. Júce za to zaso viacem mročelo, dále pak převažne sucho, maximálne 23 stopňov.
2: Tuto nezbožo, však je so hižo před nohaj, viac a čoženú stavo, ale predsa ešte nám systém pokaza zoščen tamte džile auta leža po takým kečbu na až 4 smet režaneme s Budyšinom Vukodom a Budyšinom Zapadom. 4 a po menšine po na po osmiche.
0: Serbský rozvoz.

0: Jan Reda, wosom po napo wosmich, ja. Předvečer dženskeho dňa jednoty Nimskeje je sakski minister za wobswet a ratarstwo Georg Ludwig von Breitenburg wužił, so by wulbny wokrys Elin Jenschec wopytał, a z ludźmi w tak menowanej krajnej rozmowie wo wszelakich temach poryczał. Potem so by Rutsch z Urabie w Rheinze a Bohanskeho Pčuarja w Jedlice wopytał, założi do Nuknice, a tam dzieje na wopyt na smolit statok, a potem na rozmowu do baraki, dzieje by Bettina Wenderotowa za nas podla.
1: Z dupkom na półosmich so zaposłancza strony CDU sakskim krajnym sejmie Elaine Jenschec pozbienu, so by dwurecznie niemale posta hostci witała, gdyż byśu si wieczor za rozmowu z ministrom rezervowali. Mier z nimi przeważnie ratario a hajnicy, a z dobom dalsi zajmcy. Jako so Georg Ludwig von Breitenburg przedstaji, nydom wszitke nejasnostše publikum je zvatkuje, kakda netkostumi von Breitenburg z Bukovca zvisuje. Daloko přivúzny z nimi je, tak poveda. Před 200 letami so svojbne linie rozhauškuja. Jeho ratarski zavod Koren Zále Supola Lipska naveduje mestom jeho manželska, z kotriž ma 6 dzieci. A tak stajichu zajímcu svoje prašenia muži z praxu, zvisčitiš rata Marko Smoa.
2: To by ja zajímo, a z unio rata, to opoče za nás rata hodin je veľký plus, un vie o čom riči, no? Ale unso ja zajímo, ty so jo Thema skut, ty je ein zile vážne Thema do přichoda. A ty nitko beratze by ja zajímo, so tak viele ľudí boli, no? Also šalaké Thema boli, ja jacero smiero, a ty ja mirne odbežo, ja vicone.
1: Teme sahachu od přirodo škita přes alternatívne energie, drohe pfačizne za diesel, tunju pšencu z Ukrajinu, celenie veľká hač k tovašnostno politickým tvarnišťam Nemske. Navoda Radvorského ratarského zavoda Štefan Trips napríklad predniese konkrétny problém, že vo rozšírenie přirodoškytnej končiny okolo Vučinského hata, kýž má so vo ďalší hat vutvarič a rozšírič. Vun Vopsko,

0: Pa na to veľká možná. Jeli ma jen tu dolnoš.
1: Krok dále potajkým po mineniu hajniku a tiež ministra von Breitenbucha miestom sú, štož celenie veľká nastupa. Najväčší čas, dodá Michal Brezan.
0: A my to vidíme na našej nature. Also, skoro nič tu je, ja z hodnej nevidí. Dámske sú skoro cvofort z našej koncina. A što ešte máme? Máme lišky, máme šupu. A to je šo? Also ja, kaj sprejene na 620 hektorov, som celý jedna sornika, leca.
1: Vod veľka, džišek drohému dízeli, přes přetunie mloko hač kúľkým byrokratickým zádžiokam za ratariu. Bilanca ministra von Breitenbucha ratarske závody cývom kraju skorža, zo nemôže hižo hospodárstve dživač. Krok po kroku chce to za so polepšič, tak čera viacore razy v úzbiene. Ale kak? Marko Smoa.
2: Du sagst ja, so ein mag konkretne Muskeln, aber ein Zettischen ist das mir nicht. Also, und ja, jen, schon jen, muss nicht sehen, was war, aber ja, so muss ich, du musst dir nicht das mir nicht. Hat man schon dazu bei, der das war ja jetzt.
3: Prenny Krok, menujúce vo forme krajnej rozmowy, v otvorene vúcho za ratoriu meč je potajkým zčinené. A to si zajímce čara v Nuknici tež jara vážachu, čiže so se sakským ministrom za vopsvet a ratorstvo Georgom Ludwigom von Breitenbuchom na rozmowu zetkachu. Bettina Wenderoth je o tým rozpravjala.

im komplexu, při kastanju im puču uladavoj, a policiju informovavoj. Zastanice namakachu tam doromade 10 rostlinov, ktorž bychu pošim zdaču přes tydženje abo samo mesace illegálne plavované. Rostliny sú sobu zali, kriminálna služba přepytuje netko přečivo datal neznatým zamovitým. V Budyšinie je policia štvrtk večer okolo na posedmich 15 letnú na e-skutoru pri Lessingovej zadržava. Drogový test reagovaše pozitívne na konop a kokain. Za modostnú sčiovachu voto zače kreje, rozprava starší maj a vozivinka. To runia Budyšinie sú neznačí mne sredu poponňu a štvrtk ránom stvarnišča pri Kurta Pšalechkovej niedže 200 metrov koporova kabla pokradnili. Škoda padústva leží podľa niedže 4000 euro, přidatne nasta na tvarnišču niedže 1000 euro vicnie škody. Kriminálna služba Budyšin přepytuje. A v Kotecach, Nimsce Kotec, nedaloko Vospoka, sú paduši bjorne kradnili. Mies útoru a štvrtkom ráno zúbi sa z jednoho pola niedže tona neplou družiny Laura. Závodej nasta při tom škoda niedže 1000 euro, tež tu je kriminálna služba Budyšin přepytovania přeuzava.

0: Vočin, so dženca rano reči. A to čítame vynujna.
1: Při tvarských dživach na vyšej šuli ve Voklecach je poušim značú komdženio a druše drie tež bude. To rozpravuje čerovše sarbske nujne. Pričina je predvšim silný dešť v júliu, při kotrimž bupinca šule povodžena. Zvodkel voda dokvarnia pokadžeše, nie ešte doskončne ujasnjene, při přepetovaniach pak zvěstčichu zoje kanál pod sydlenským pučom, ketroma rodne a zdžela ta rova tam silne zatykana. Nitko prúja a džobja tunle kanál ponovič, abo hačoči so deščová voda přišodne tež přes nekaký tamný kanál, napríklad do honnieho viesného hata odvodžeč. V obie variante chceďa sreč novembra predstajíč. Přes škodu vody môvo nimo toho tepienia obškodžené byč. Hačoči so stará príprava dále vúživač tu kvílu prúja. Za nové tepienia pobrachuja popravom peniaze, kýba zo převozmie zaviesčania košte. Ižo netko drie líči gmena znedže 5 a 30 eurami přidatných koštov. Gmenskej rádže jeveše sa tohodla samonamiet dary z ľudnosti za pšetvoršule zbierač.

0: Nechto školi čini se takle svoje mysle předovšem tež ženca a dopomni so na čase, jako existovaše ještě NDR ze Soborskej Múriu a jako dojenže potom skončne k mierlivým demonstráciám a fakty zo Múria ve novembru 1968 padne. Druze nesu to sobu doživili, abo so na to hižo nedopomnia, abo so to zcova cele zabili. Z časa zjednočenia nemského státu potekým ze z časa 1990 do dženznišeho bežachu takhle nekak 2 biliona euro do vukoda, to sú nekak 2000 miliardov na investíciách. Aj teko sú ve vukodže, na vukodže nemské investovali z tutoho časa. Snano milí so tež či, kýž praja zobe niede šolepe tež zasoraz. Na tole a na druhé fakte dopomnič. A si tole zasoraz vúvedomič.
1: Što da ti cíš? Što da ti cíš?

0: Hajdžanca je taká celovosebita sobota, što štež v Dundaku na Podžujecich tematizuje. A sú tie příčiny má netko Maticiš, krotko povestče.
1: Serbský rozvoz. Povestče. V studiu Maticiš.
2: Dobranie. Sachski minister za Wobswet a ratarstvo Georg Ludwig van Breitenbuch je so čera z nekak posta ratariemi a hajnikami regiona zetkav, so by so z nimi vo aktuálnych témach rozmovjav. Nuchničanske paráce diskutovachu mjezorim, kak moža ratariam byrokratiske zadžoky voložič. Viace vod za dobru hodinu tu išče raz vyšiče. Kak moža menšinové reče tež ve vukubvanju a povanskim živenju svoji krute miestno vopkovač, a kak moli šule, předovzača a menšinové zromadženstva při tým romadže dživač, s tutými prašeniemi zabiraše so dživové zjednočenstvo FUN na svojem 8. letnom skáčovaniu minenoch dňach belgijským Olpenje. Kubvanská referentka Katrin Suchec-Gisvalková a referentka za Modžinu Maria Teresa Kraužic z tej serbu na seminárie zastupovali. V bývej vodže sú čera zanirované vobydlerské dvornišťo zase otvorili. Pomni košky tanem tvárie sú netko tiež mieščanská biblioteka a rumnosťe za zariadovania. Při ušiem vostanie dvornišťo nadal dvornišťo s poskytkami za pasažírov. 8,2 milióna eur je předvo vačiu. Zviazk a kraj Sachska stejom z fonga za štruktúrnu zmenu spichovávaj. Čornom komcu zají sa dženca na areálu krabatového mlyna bývú domkovanky s dobom tiež krabatový týdžin. Tvorstvo krabat přeprošuje hosti přichodných dňach na najšela korišče zariadovania regionie mies Vojerecami, Kamiencom a Budešinom. Usmerené sú tute na sarbsko-nemské korenie a maja živú dôrečnosť, kultúru a zromadnosť sposredkovač. V Blunju má sa rajkaniščo pistovanie v občane přetvarič a rozširič. Tomu je so gmenská rada, gmene Halštruska Hola, znova uznava. Miezdruhujem tam rajkaniščo z vodu a malým bazénkom na stanie. Traunik, poty a voboženia so ponovia. Najpožišo, klitu mei, maja tvarské dživa tam zakončené byč. A hišče skrutka viedro, čenca ráno pomročeno, ale bio dopodňa so slunco předrie a nám hač do večera svičí, ostane sucho pri temperatúrach hač do 22 stopňu.
1: Serbský rozvoz.
3: Come on, get on up, we're wild and we can't be tamed, and we're turning the floor into

Kajo Skupica a skupina Šumla Brum do Bichu. Hej, Runešak, Lubečičis, če zonili ved undaku, abo vod undaka, če odlaje dženca teki cilje vose biti svobodne džen, a kak moli on tešišče zromadne ze svojbu takle přeživič? Ve vojoruskim rođe a zverencu napšikvat maja za vas dženca teki magijski program vosebe za malých kuzvorju a malé vere mez vami a to vod dopodnja jednačich do navečora pečich. A ve Česku tam sče popodňu na pucioch na predstajne klankodživa dva přeprošení ve Mordkoje, tam maja narodže abo na tverdži z Nepola Jakubecec srečo vikuski kunst tydženja. Ve Kuluje môžeče ješarjam a ješakam na turnire konjaco športa palce tvočič, při vulkým hače nimskih bazlicach a tež vera dvorju maja rybarski svedžen a tež poskytki za vas. A małem holešu ješče potom jutce napríklad na názemský svedžen přeprošené cua svojba viezo. Tam čaká na všetkých písané program. A dokaj môli se hište takhle voličeč, to zoniče tu nedom.

0: Polícia z G.
1: We Wojerecach staj Svetgeist Wodk dopodnia viacere konopjowe rostliny při garážovom kompleksu vuladavoj a policiju informovavoj zastanice na makachu tam doromady 10 rostlinov, kotrež bychu pošim zdaču přes mesace ilegálne plávane. Rostliny sú sobu zali, kriminálna služba přepetuje netko přečivo dotal neznatým zamovitým. V Budyšinje je policia štvrtk večer okolo na po 7.15 letnu na e-skutoru při Lessingovej zadržava. Drogový test reagovaše pozitivně na kanabis a kokain. Za modostnu z Čehovachu voto zače kreje, rozprava starší maj a vozivenka. Vostaneme v Budyšinje, to sú neznači, mi je sredu popodňu a štvrtk ránom z tvarnišča při Krota Pšalekovej niedže 200 metrov koporova kabla pokradnili. Škoda padústva leží poľa niedže 4000 euro, přidatne nasta na tvarnišču ešte niedže 1000 euro vecnie škody. Kriminálna služba Budyšin přepytuje. A v Kotecach, Nemsce Kotec, nedaleko Vospokatoje, sú paduši bielne kradneli. Mies v útoru a štvrtkom ráno zubí so z jednoho pola niedže tona neplo družiny Laura. Zavodí nasta pritom škoda niedže 1000 euro. Tež tu je kriminálna služba Budyšin přepytovania vodeče přeuzava.

0: Srpska zakladna a srpska vyša šula budušine vosvědčí te lica a te štele dny vo sebe svoje 80-letné obstače. My však jsme so jubilej čera a tež začera, už jim hižo věnovali, Matejo.
1: A ja, to nie je jedno je svědžen, ale nedom celé svědženský tydžen. Šulokky a šulory osu so ze staviznami svoju šulu zabírali, bychu na exkurziách po celém budušině popuču a jsou tež šelaké projekty přijotovali. A k zakončeniu mejachu potom štvortk zhromadne svedžen na šulskim dvorje. Přitom predstaví sa tež nový svojský šulský hit My sme budiske. Nastav je zhromadne se šulakami a šulariemi, serbským ľudom ansamblom, skupinu Astronaut a ešte ďalšími partnerami spieva titul Helena Wagnerec. A k tomu maja miestem tež hudobné video na YouTube, takhle to klinčí.

Dženca šak je džen nemske jednoty a štož se docela predstajč nemože, kak je napríklad Budešin tedy po politické zmene vúpadal a tež ešte z džela leta potom, tun mu se napríklad raz vobladač filmčk, kýž je kraužiť svojba ze židova v Budešine z počátk novembra v leče 1901 90 natočiva. Tedy je so tuta svojba napuč podala ze z videokameru, kotruž je si takrec nudom po zmene popšala, když tak chceš. Ze židova džišu potom hore na Garbalsku do mesta přes bohatu Lausku do starom mesta a šitko to sú ze z kameru zapopadneli. Šitko dokumentované. Z džensnišo vida nemože si tole scvajac predstajíč, když tole takhle vidíš, rozpadanky kajš po vojne. Tuž vobladajče si dokumentáciu Bautzen Rundgang November 1991.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Cish.
1: Dobar ranje. Sakski minister za obsvet a ratarstvo Georg Ludwig van Breitenbuch je so čera z nekak posta ratarjemi a hajnikami regiona Zetkau, zobe so z nimi vo aktualnych temach rozmovjau. Nukničanske baratce diskutovachu mjezdrujim, kak moža ratarjam birokratiske zadžoki voložič. Tež vo vysokých pačiznach za čirivo, nojenských postajeniach, nízkých pačiznach za mloko a vo zminach hojntverským pravie, što iš nastupa celine veľko, voni diskutovachu. Do toho by minister von Breitenbuch Ročdeku Reince a Smolic biostatok Nuknice opytal. Kak moža menšinové reče, tež ve vukovaniu a povovanským živeniu svoje krute miestno vopkovač, a kak moli šule, předovzača a menšinové zromadženstva přitom romadže dživač, s tutými prašeniami zabieraše so dživové zjednočenstvo FUN na svojim 8. letnom skáčovaniu minenoch dňach belgijským Eupenje. Kubvanská referentka Katrin Suchec-Gisvalková a referentka za modžinu Maria Teresa Kraužic z tej Serbo na seminárie zastupovali. Tak podbieraja Serbia na mluvu FUN, zo maja sa menšinové reče, ľadajo na vukubvanie, ve odpovednych krajach lepie zapšieč. Bivej vodže sú čera zanirované vobedlarské dvorniščo za sovotorili. Pomniko škitanem tvárie sú niecko tiež miešťanská biblioteka a rumnosťče za zariadovania. Tak skyči so prichodne tiež miestno za čítania a vústajence. Přiušiem vostane dvorniščo nadal dvorniščo s poskytkami za pasažíru. Od konca leta 2020 sú bivej vodže tvárili, pričímž by otvorenie dvorništa po pravom hižoloni plánované, ale miezdrujím sú tvárske zmylky na zapozdženiu vina. 8,2 milióna euro je pretvorb vačiu, zviazk a krajzakská stejung z fonga za štruktúrnu zmenu spichovávaj. V čornom Krumcu zájí sa dženca na areálu krabatového mna bihu domkovanky s dobom tiež krabatový týdžin. Tovarstvo Krabat přeprošuje hosči přichodných dňach na najšelakoriše zariadovania regionie mies vojarecami, kamiencom a budešinom. Usmeriene sú tute na serbsko-nemské korenie a maja živú dvúrečnosť, kultúru a zromadnosť sposredkovač. Tež regionálne špeciality sú krúte v obstatk programa. Krabatový týdžin odmiewa sa hižok 5. razy, tež leca zaso pod kmocistvom krajného rady Udavičaza. V Bluniu má sa rajkaniščo pistovanie, vopšielne přetvárič a rozširič. K tomu je sa gmenská ráda, gmenu Halštruska hola, znova uznava. Projekt celkonie niedže 80 tisac euro pváči, z čoč so 70% z líderovo programa spichuje. Plánovanské a tvárske dživa převza firma z okoline. Miezdrujem tam rajkaniščo z vodu a malým bazénkom nastanie, traunik, poty a vovoženia so ponuja. Najpozdžišo k letu meji maja tvarske dživa zakončene byč. A to bych u naše džencniše povestče, kýž namakače tež na našej stronie internetče a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Aj pomalu počína so svunco tu budešinie přes močele předrievač a byu dopodňa so močele potom kompletne zminu. Svunco nám hač do večera svieči pri maximálne 22 stopňach. Juce zaso viacem ročelo, co ve džen dovo, dále pak převážne sucho, maximálne 20 stopňov.
2: V našej bližšej okolíne, štož vopkát nastupa dere upada, štož pak je snano, tam rúne popuču na B6, špole vysoké, a vodpoč kúdo Rosendorfa, tam je kolesovarský korzo popuču, tam po takým kečbu, mes vodpoč kúdo Rosendorfa a vysoké nem 20, to je před drežanami. Štyri, bona počasačiš.
0: Srbský rozvoz.

0: Předvečer dženskeho dňa jednoty Nimskeje je sakski minister za wobswět a ratarstwo potajkim Georg Ludwig von Breitenburg wužiju so by wólbny w okres Elen Jenschec wopytał a z ludźmi w tak menowanej krajnej rozmowie wo wszelakich temach poryczał. Potem so by róć Surabie Reinze a Bohansko Čuarja v Jedlice vopytau zauži do Nuknice, tam džeše na vopyt na Smolic Tatok a potem na rozmu do Baraki, džeš by Bettina Wenderotova za nás podla.
1: Z dubkom na pół 8 so zaposłanča strony CDU sakskim krajnym sejmie Elen Jenschec pozbiernu, zoby dwurečnie nimale posta hosči vitała, kiž byšu si večer za rozmowu z ministrom rezervovali. Mez nimi przeważnie ratario a hajnicy, a z dobom dalši zajmcy. Jako so Georg Ludwig von Breitenburg przedstaji, nydom wszitke nejasnostše publikum je zvatkuje, kak da netkostumi von Breitenburg z Bukovca zvisuje. Daloko přiwuzny z nimi je, tak poveda. Před 200 letami so svojbne linie rozhauškuja. Jeho ratarski zavod Koren Zále Supola Lipska naveduje mestom jeho manželska, z kotrež ma 6 dzieci. A tak stajichu zajimcu svoje prašenja muži z praxu. Zvisči tiš ratar Marko Smoa.
2: To by ja zajmo, a zvon jeho ratar, to je opoče za nas ratar, to je veliki plus. On vie o čom reči, no? Ali on se ja zajmo, ti za jo tema skut, ti je in cele važne tema do prihoda. A ti nitko vratce bi ja zajmo, za tak vele ljudi boli, no, a za šelake teme boli, v jacero smeru, a ti ja mirne odbežal, ja vicevne.
1: Teme sahachu od přirodoškita, přes alternativne energie, drohe pfačizne za diesel, tunju pšencu z Ukrajinu, celenje velka hač k toašnostno politickim tvarnišćam Nimske. Navoda Radvorského ratarského zavoda Štefan Trips napríklad přednese konkrétny problém, že vo rozšírenie přirodoškytnej končiny okolo Vučinského hata, kiž má so vo ďalší hat vutvarič a rozšírič. Vun vopskoži špatný zvisk s krajnoradným záriadom a katastrofálnu komunikáciu mes záriadom a gmenu. Minister von Breitenburg přilubí, že chce so tutom nastupaniu vobonič. A tež téma veľk, kotraž so hižo leta dlho diskutuje, přinže čera nablido. Hajnik Michal Brezan.
3: Nahaj, nakože pátia noa, zoja tún veľk do jachtrechta sa bunučišo, has tým mamo mu tú možnosť jeli na ministerium to svobodne na to veľká ticelač. To je pa šetceště je na doa doba predač smimo mu na to veľká ticelač, a jendu by to zvěštit, že tu škodu činil, po něho ve věstých vobukách, ta hojentva na to veľká možná. Jeli majen tu dovolnosť.
1: Krok dále potajkým po minění hajniku a tež ministra von Breitenbucha městem sú, štož celenie veľká nastupa. Největší čas, dodá Michal Brezan.
3: A my to vidíme na naše natúre, also skoro nič tu, ja žiadne schorny nevidí. Dámske sú skoro cvofort z naše koncina. A što ešte máme? Máme lišky, máme šupu, a to je šo? Also ja, kaž prejene na 620 hektorov, som celý jedna schornika leca.
1: Od veľka, džiše k drohému dízeli, přes přetunie mloko hač k veľkým byrokratickým zádžiokam za ratariu. Bilanca ministra von Breitenbucha ratarske závody cývom kraju skorža, zo nemôže hižo hospodárstce dživač. Krok po kroku chce to zaso polepšič, tak včera viacore razy v úzbiene. Ale kak? Marko Smoa.
2: Tu začíš, jo, že on má konkrétne mysle a on chcete, že to zmeniť. Also, on jo jen schon jen muž nic jenom svoj, ale ja si myslím, tu bude ti nešto zmeniť. Hač mu šo do cipe, to je da druhá vec.
0: Ale prinja kroče ve formie rozmove votorene vucho za ratariu mič je potekým sčinene a to si zajímce čera v Nuknice jara Vážachu.

To što doživić možeće dženca jutce, koncižina potekim, pisane program, a to možeće se napšikvat, a mjestru im dojeć na domkovanku do čornog kumca, a s dobom zahaji so s tem tež krabatuje tydžen štujšce, konkretne programuje dybki se bliže vobledač než bolada na internetu stranu krabatuho tydženja. V jítku je dvorový svědčin a volnočasný turnír. Němské pázlice mají rybanský svědčin při vůlkým hače. Vínuje a zpěvný svědčin mají tež pěskecach dženca večer šestčich. Vínuje a rybanský svědčin na Jakubec tvrdí z ně mordkuje. V kuluje potměje se peča pečesaty ješanský a skakanský turnír. A nazemský koncert s korom Budešin na čest Čurja Bilka doživíče dženca večer šestčich v cirkvi v Hodžiju. Do smyčkec přeprosovňu a vobora dženca hižo od 15 hodin a štujšce si vesový a živý program vůžičanské rapsodie vobledat štunje přeprošené dženca pak naposledmich do budyského Srbsko ludo ansambla pak jutce potom nedželu popodňu štyrjoch na samsne miestne. Juhu, flopi dolz sú zase tu a vobledač môžeče si tuton program zabavjace, zveselace, dženca večer na povosmich ve Kruščanskej jednoče.